0: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
1: Wer sitzt hier?
2: Oskar sitzt da.
1: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
2: Ich hab keins.
3: Und das hier?
1: Freunde, wessen Platz ist das?
4: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
0: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
1: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Учителската стая спечели 5 отличия на германските филмови награди, както и знака на мрежата Europa Cinemas за най-добър европейски филм. Той също бе отличен с наградата за кино Артхаус в раздела Панорама на Международния филмов фестивал в Берлин.
6: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
7: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
8: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
9: Schämen Sie sich.
8: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
10: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
11: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Останалите 4 филма финалисти бяха 20 000 вида пчели, паднали листа, на борда на Адаман и в димна сауна. 5 филма бяха показани в цяла Европа и зрителите можеха да гласуват за тях. Окончателното класиране се определи чрез комбиниране на гласовете на публиката и гласовете на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от двете групи в крайната оценка е 50%. Наградата Лукс, европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя цели да насърчава дебата, както и изграждането на по-силна европейска идентичност с помощта на киното. Чухте подкаст на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
12: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
3: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
12: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázali jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
9: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
3: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. Jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
12: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se PASOK v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
13: When we think of the European Parliament, we usually imagine MEPs voting in the debating chamber. In reality, though, voting only takes place once a month, during plenary part sessions. But what actually are these part sessions and how do they work?
14: Every month except August, Parliament meets in plenary in Strasbourg for 4 days. A schedule known as the agenda is drafted for each plenary part session. Additional part sessions take place on a regular basis in Brussels. Plenary sessions are the culmination of legislative work, which is carried out over the course of the year by MEPs in parliamentary committees and political groups. They provide an opportunity for MEPs to take part in the EU's decision-making processes and to make their views known to the European Commission and the Council of the EU. MEPs can also pose questions to the Commission and the Council during a period known as question time.
13: During plenary part sessions, Parliament can decide to state its opinion on any subject it considers important. It can also ask the Commission to submit a proposal on an issue it believes should be addressed. In addition, MEPs regularly welcome guests to the debating chamber, including heads of state, whistleblowers, and activists. But plenary work mainly revolves around debates and votes. Debates and votes are held on different types of texts, depending on the subject and the type of legislative procedure. One example is parliamentary reports on legislative proposals from the Commission. Texts are generally first debated in plenary. Speaking time is very short and depends on the number of MEPs who have asked to take part. Unlike votes, which usually don't take long, debates can last for hours if many MEPs want to state their views. MEPs usually speak in their native language. This is where the interpreters step in to ensure simultaneous interpreting into other official EU languages.
14: After the debates, it's time to vote. Going back to our example, during the vote in a parliamentary report, MEPs can amend the text by cutting, rewording, replacing, or adding to the content. MEPs then vote on each individual amendment before voting on the amended text as a whole. The pace of voting can be brisk. Hundreds of amendments are sometimes voted on, one after another. It might surprise you that MEPs usually vote by show of hands. The president of the sitting then determines the results. As you can imagine, getting it right is crucial, so if the president has any doubts, they call for an electronic vote to be held to get more accurate results. In plenary, Parliament usually makes decisions by an absolute majority of votes cast, so more than half of all votes cast. For the result of the vote to be valid, there must be a quorum, which means at least a third of all MEPs must be present. If the president finds that a quorum is not present, the vote is postponed until the next sitting. Once the vote has been held, MEPs can take the floor again to explain their own or their group's choice. The Commission can also respond to the result of the vote and give its conclusions.
13: Another example of plenary work is the adoption of Parliament's annual calendar. This calendar sets out the weeks when Parliament's committees and political groups meet. Of course, lots of other things happen in plenary, but it would be impossible to sum up everything in one podcast. If you're keen to follow the debates, they're always live-streamed on the European Parliament's official website. Parliament also stays open to visitors during part sessions, and those interested can even sit in the debating chamber for a few minutes to follow what goes on in the room. This is a great way to learn a bit more about what happens during the sittings and to really see democracy in action.
14: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.

0: le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il, insomma, il suono, prendono anche il suono, e è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
1: serve una mano?
2: Esatto.
0: Una cazzata, due ore per dire.
2: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
3: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
4: sei un coglione.
0: Benissimo.
2: Grandi.
0: Ottimo.
3: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18, e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
0: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so...
3: Ma non lo so, ma chi...
5: Chi va?
3: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
6: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
3: Ma no, ma no,
6: pestata, no. Passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata, così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa.
3: Ma no,
6: bella,
3: no,
6: messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape, che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe, ma vi mando proprio a fanculo.
2: Allora, che bel menù di merda.
0: A tradimento.
3: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte, cioè, tutte ste
7: Napoletani, a parassiti, a cazzaruni, mezza riotteri.
2: No, boh, no.
0: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
3: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
1: A disgraziati, fida la mignotta, mando cazzo state.
3: No.
0: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
1: Ma mi dispiace un cazzo!
0: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
1: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
3: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
0: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
2: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
3: Esattamente, glu. Giusto.
5: Ho perso.
3: Ho
5: perso il momento.
3: Quindi noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua. Sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua. Quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop. E poi dopo vediamo. State sintonizzati magari sui nostri canali, che vi daremo notiziole. Va bene? Quindi buona Pasqua a tutti. E alla prossima, diciamo così. Ciao a tutti. Ciao.
8: Non si hanno altre informazioni.
1: Che hai detto?
3: Lo strillone torna la prossima settimana.
2: Ma non è vero.
1: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
3: Andiamo. Benissimo, anche questo.
2: Allora,
3: sì, che c'è?
2: Allora,
0: cosa c'è?
2: Intanto ringraziamo la dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto, ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando che
0: io.
2: È la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
0: Cioè,
2: io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
0: Vedremo.
2: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
3: faccio
2: mai
3: un sacrificio anche lei, scusi,
0: bravo, io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
3: Vabbè, dai,
2: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
3: Che cos'è?
5: Dai,
2: per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
3: bellissimo. Sì.
2: Cacciofo di peluche che cate bolle!
3: Ma porca puttana, porca maledetto!
9: De Europese Unie is een politieke en economische unie van 27 landen. Daarnaast zijn er nog andere landen die een aanvraag hebben ingediend om lid te worden van de EU. Momenteel zijn er 9 kandidaat-lidstaten. Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne, Servië en Turkije. Hoewel de toetredingsonderhandelingen met Ankara in 2018 zijn vastgelopen. Kosovo is een potentiële kandidaat-lidstaat. De weg naar het EU-lidmaatschap is best lang en verre van eenvoudig. In deze podcast kom je meer te weten over het toetredingsproces. Om zich voor het EU-lidmaatschap kandidaat te kunnen stellen, moet een land in Europa liggen en de democratische waarden van de EU naleven. Het moet over stabiele en democratische instellingen beschikken en de rechtsstaat respecteren. Ook moet er een werkende markteconomie aanwezig zijn en moet het land de verplichtingen van het EU-lidmaatschap op zich kunnen nemen en kunnen uitvoeren. Een land kan pas officieel kandidaat-lidstaat worden als het voldoet aan een aantal basiscriteria op het vlak van politiek, economie en hervormingen. Bovendien moet het alle EU-wetten overnemen en in de toekomst zijn munt inruilen voor de euro. Daarna kunnen de formele onderhandelingen van start gaan over 35 hoofdstukken die uiteenlopende beleidsterreinen beslaan. Deze hoofdstukken vormen de basis van de toetredingsonderhandelingen. Ze worden grondig bestudeerd tijdens een screening en regelmatig beoordeeld tot ze één voor één als afgesloten kunnen worden beschouwd. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de hervormingen doorgevoerd, wordt een toetredingsverdrag opgesteld. Dit document moet dan formeel worden goedgekeurd door alle EU-landen en door de kandidaat-lidstaat zelf voordat het land kan toetreden. De nieuwste kandidaat-lidstaten zijn Oekraïne en Moldavië sinds juni 2022 en Georgië sinds december 2023. Deze drie landen hebben een lange weg afgelegd om het kandidaat-lidmaatschap te bereiken. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft het proces wel versneld. Al deze landen krijgen financiering en beleidsadvies van de EU. En dat geldt ook voor Kosovo als potentiële kandidaat-lidstaat. Ze hebben ook allemaal een associatieovereenkomst gesloten met de EU, waardoor ze een uitgebreide toegang krijgen tot de interne markt. Het Europees Parlement houdt debatten en stemmingen over voortgangsverslagen die ieder jaar voor elk land worden opgesteld. Dit is een kans om mogelijke problemen te ontdekken. Het parlement moet ook zijn goedkeuring geven voordat een land tot de Europese Unie kan toetreden. Het uitbreidingsproces is een investering in een vreedzaam, veilig en stabiel Europa. In juni 2022, tijdens de conferentie op hoog niveau over de Westelijke Balkan, zei de voorzitter van het parlement, Roberta Metsola: uitbreiding werd altijd al beschouwd als een transformatieproces voor landen die de weg van de EU willen volgen. Volgens de Europese Commissie zouden Servië en Montenegro al in 2025 tot de EU kunnen toetreden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
10: То е навсякъде с нас. В колата, у дома, на мобилния телефон. Сетихте ли се за какво става дума? За радиото, разбира се. То дори има свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Ейфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията е като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.
11: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví, To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela, a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
11: Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují. Dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost. Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
1: Alcide de Gasperi era un visionario.
2: Físeach aba Alcide de Gasperi, ach ní rugach o ís o déil te bí, vúnlig tahí duine é a chónig éasclínta áhrathe ímpraachtaí. Tugan na focail sa ó nóchtrán metsóla léargas doing Alcide de Gasperi. Politeor a raibh aislingige féinúlachtaí amadúla na Hórpa éon tú isiachán. Tantu I geistuk le sras speciálta dar bod kreile. Star is fyrir ki. Sna haktri sa, njósamid skjálta na vær ags na man a hógan orib. A fein úlugt ags a lóchna. Sidiid ar núdar. Rugug Alcide de Gasperi ag deran neuhís deag e regiún den ímpracht Ostra Ungarach in a rev traumlach adalach. Chur sé gwinnif an asíste chais gomór ags vonig sé partí an dain lahas kriachstí in eirig dahar a trí. Thrish and Tarna Kogadonda, Don Che Mar Frivarin the Hedaila, Gudine de Quaker Tree. Idiota Conrad Adenauer, Agus Robert Schumann, Delig She Antok Nahorpa, Gugnevach. Kyonda Irakti Amadula na, Gavilni Smole Bwint, Ignashun, Agus Egdina Nor Ibrianchi Lechele.
1: Nato in Trentino.
2: Rugoke in Trentino, Tir Choringacha Agus Trasnaha, Vitahige Erashtru Idar Gare. Is abta fechant har hioringacha agus na leislínta stairúla chun órap éantathe a hoolú. Áit in I bhiataach an éagsúlach neart chóhiúnscoil mhór a léirú. Rugach Alcide de Gasperi an trí obrán 88 is léite Trentino Alto Aldigi ar a dúctar Súd Tirol nóir an Tirol Haas a bhí mar chuid d'aimpracht Ostra Ungarach ag an am. Bu chartlachig an a bhachta agus craifacha iad a hailach. I nédig náid a náid, fóg sé govín chun studéir a dhéanamh ar a ilolíach agus bhí sé gnéfach inglúisach na maclín chartlachach. Tar éis dó céim a áil, díl de Gasperi ar Trentino agus dibrig sé mar irisóir do nóchtán chartlachach. Glach sé párt I bhachtas chun cearta níos fear a áil do bhionlach a dálach án. Nuair hit an ímpracht Ostra-Ungarach as a chéile, In 88, dinach cuid na dáil de Trentino. Bliain in Iason, chóvanig de Gasperi Party Pobl na hedáile. Tauach é chan Parliament na hedáile in 88. Sna fihidi changinig Mussolini a chóch sa hedáil. Chur na fascistig cosc ar gach Party Politúl ele in 86. Lenn an arít ar Party Pobl na hedáile. Díbriach a chanarí on sail Politúl, nú cuirach ar deoríach iad. Gáach de Gasperi in 1986, gearach ceribliana prisúnair, ach scuilach sére a bhuachas le hidagháil ón bápa Pius a Hendiag. Chasé ceribliana déag in Iason mar laurání sa Vatacáin. Le nilíng, bhachnig sé ar chonas a luachana religiúnacha a línú le gníomhíocht fáil túl. Sa deire, scríg sé idé reconstríve, smuinte a chóirithe, Bonu farti an dein lahash Christi, a boniach gurunda in eidig dahar a tri. Thresh hitim an fascistachus vi Gasperi I gyanis ar a barti nua vonaha, agus dinach priv arida, doan se gudi neidig quaig a tri. E reid de Gasperi a togach an idail ar vaun no ar a bonracht publachtacht no instituti dein lahaka nis laidra agus tiernav ach namiach mar fria vaimige. Áiríoch ar na hachórthe, ceart vótála na man, tihíocht a chóirú talún, forbert iascart na hadála agus inistíocht I bhunyamh. Hacig de Gasperi gomór leis a gór idir náisiúnta. Chreid sé go raibh sé bunriochtana ról na hadála ar a stáitse daunda a abhanú. Dhéan sé inadíocht ar son na hadála ar cógáil siachána fáras an dé lúnasa nédig dahar sí. Ina gmórtar fila na tíra ar bobl idir náisiúnta.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
2: Agus mé lort sa vorm daun da sab Braham Gvilgachrod siochas da chúrtéis farsanta ima chynnif. Si ma stádas mar ír náid haréin rodela Ogan Gumraham Gur Cosan Torme, Ogsan Eric Gurglechor Monsa, Tresh Dundadina Ismo Lorogwev, Tresh Diasporic Ianada, Vurgun Clodi Ahark Sous, Hannafein.
3: Elaboration.
2: Dibrishe Hun Aitiv Ernadal, Vemar Hud the Flan Marshall, and the Stat Enta, Ogstolishtak in Ekat, Norivi Kyon Desnaparta Kamanaka Ismo in Ernahorpa, Fos and Adal.
1: De Gasperi aveva compreso.
2: Hig de Gasperi. Chun tauchi a chuart an idáil, gur gá tauchi a chrahu dan orib. Tauchi eag súl o namata hart. Yen se e, hig se an gá le córeitig. Ach dan se dung a válta gan córeit a chuihe ar na lóchana in ar chred se agus in a gredimid in niuv.
1: Credeva, en cui oggi noi tutti crediamo.
2: An tlíba vóg gur chaurig se na tríd an ghearmáin a chuart a rás sa phobal idar na siúnta. I dionta hanseleir na Gearmáine hir, Conrad Adenauer, agus ara gnóthi achtracha na Franca, Robert Schumann, yin sé stocrocht ar san éantach na hórpa. Trúr ó régiún Teoranta a bhíúnta, trúr a yin na fascistig Gearla Núit orta, a hig gur ibh na teoringacha le sárú chun deire a chur le blianta cogig. Hacig de Gasperi le dearbhú Schumann, chun an cófobl órpach de gúl agus cruach a chothú. Agus, chur sé an tuairim de chórhartas cosan de órpach chun cín. I néad a chuige hén, thug sé ahasc de thionóil chórlan na hórpa i Strasbourg. A lárt dó a bhraincis fé hácht chófobl cosanta na hórpa. Má chrohímid córíorchán a bháin, gan tolfu le túl níos airde, fé hróir údarás lár ina dagan lasna náisiúntathe le chéile, ina gristalítar agus ina gohítar iad in éantas níos airde. An son tan bailán gimeag an tiúnscadil orpach sa, fuór agus gan bheathe, gumpráid le diminiciúlacht na náisiún éanar.
3: Nuriscom.
2: Craig de Gasperi go dangin de bhrígraibh sé ar son na hórpa, go leathach an tíochán agus an déan láthas ar fud na mór ringe. Thaulaigh sé orp éantathe ní mar ina dí de náisiún éanar, ach mar chófhartíocht ina dacaíon stáit le chéile agus ina neartaíon siad a chéile. A bhuíochas dá hehí a fásaníos i réigiún teoran mar achtáil féin bhaisisteachas mar chud de bhionlach, thig sé an gá le héntacht orpach chun críochta an chogig a leis agus uafáise machansa a chosc. Sa bhí seo, dibri sé go dlú le Schumann agus Adenauer, cóhailtarí an éantas óperig. Cé gur íoch sé in éadú chuig a ceathair agus nár bhar sé chun a bhringlóid éiscint go hiomlán. Is figur bunúsach é Alcide de Gasperi i scéal lán fartú na hórpa. Marin áireachta i lúrchna agus an institúdi an éint a siorpig, mar sóil dúin i nuvíad.
1: Questa eul Europa imaginata da Alcide de Gasperi.
2: Sidi an Orip a hálig Alcide de Gasperi. Orip na srínig tjóringacha úlvínta, áit mín rahúnas kóraínta mar hóra ar chór. Orip nach múrdúin lanúint a tógáil dóif siúd a húking nárnéig. Orip the top bonnethe ar lóchana a chorin réitig ar fáil. I nuv agus gachla, chuinímis ar, tugamís an ór dá airocht agus buinimís a ís amach.
1: E realizzeremo la sua visione.
2: Se Europarl Radio, Radio Gréasán Farlamant na Hórpa, a chuir an podcréala sa i dá láthir.
4: Co si představíte, když se řekne parlament? Někoho hned napadne Evropský parlament, jiným se vybaví spíš parlament v jejich zemi. A někomu se to všechno míchá dohromady. Ať už to máte jakkoliv, poslechněte si náš podcast, ve kterém si vysvětlíme blíže, jak se to s různými parlamenty v Unii má a jak spolu spolupracují.
5: Úlohu vnitrostátních parlamentů ve vztahu k Evropské unii poprvé definovala Lisabonská smlouva z roku 2007. Mají toho na starosti víc, než by se mohlo zdát. Mohou například přezkoumávat návrhy unijních právních předpisů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zásadou subsidiarity. To znamená, že Evropská unie by neměla zasahovat v případech, kdy mohou země nějakou záležitost účinně regulovat sami, ať už na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Cílem je zůstat co nejblíže občanům. Evropský parlament a parlamenty členských států společně usilují o účinnou a pravidelnou meziparlamentní spolupráci. Jejich předsedové každý rok jednají o tom, jak má tato spolupráce probíhat. V Evropském parlamentu odpovídá za vztahy s národními parlamenty tzv. Konference předsedů. Tu tvoří předsedkyně parlamentu a předsedové politických skupin. Jedno místo v konferenci předsedů náleží také zástupci nezařazených poslanců, který však nemá hlasovací právo.
4: Kromě toho se Evropský parlament s vnitrostátními poslanci setkává i na konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Cílem této konference je poskytnout poslancům z různých zemí platformu, na které mohou diskutovat o aktuálních evropských tématech a otázkách, které souvisejí s úlohou vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Konference může přijímat závěry a vydávat příspěvky, které však pro vnitrostátní parlamenty nejsou závazné. Zasedá dvakrát ročně a každý z parlamentů je zastoupen delegací o nejvýše 6 členech. Jako pozorovatelé se mohou účastnit i parlamenty kandidátských zemí a další evropské vnitrostátní parlamenty. Díky tomu na těchto setkáních nechybí například parlament Ukrajiny.
5: V Evropském parlamentu existuje také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Slouží jako informační středisko, které o vnitrostátních parlamentech sbírá informace a zastupuje Evropský parlament v sítích meziparlamentní spolupráce. Řídí rovněž vztahy s úředníky, kteří vnitrostátní parlamenty zastupují v Bruselu a udržuje úzké vztahy s jejich správními orgány. Ředitelství každoročně zveřejňuje zprávu, ve které podává přehled o vztazích mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky a informuje o všech meziparlamentních činnostech. V neposlední řadě Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě pro lepší meziparlamentní spolupráci. První z nich je platforma IPEX pro meziparlamentní výměnu informací a dokumentů v Evropské unii. Druhou je pak Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. To slouží jako kanál pro předávání žádostí o informace, se kterými se parlamenty mohou obracet na své protějšky z jiných evropských zemí, pokud se chtějí lépe seznámit s jejich postupy a politikami. Na závěr tedy můžeme konstatovat, že spolupráce Evropského parlamentu s parlamenty členských států je velmi úzká a probíhá na mnoha úrovních.